0: Vítajte, štvrt ráno, šest menšino popečeche a Katka pöplectuje zobe nám rekva, kotre témy nás jo ženca zajmuje.
1: Dobre ranie, hajte ženca zabierame sa vie za našim vúsovaniu, za tým, zo biskup Heinrich Timmer Evers na svoj hamt jako biskup spúšči. Votladajo, vo toho vinujeme so ženca Ulriche Bogodže, kotrež šako je miestem nebo. Seman Hiduška jemu dženstnejší krešendu vednuje. Hač, že je sa vám to již raz stalo, že niekto zvoní a praje mama, mama, vôľke nezbožo, by ja trebám tak a tak veľa fenku, hať také zjebanské telefonáty. Hač, že sa tak bola vás, že niekto přizivio, zatím je sa Beno Bilk naprašoval. A što to poprom posledné konsekvence ríka, že je sa app Kostranc vodšaltoval a súte 1,40 € za užby za serbský ľudstv tým podom obvačené a fuk. Zatím je sa Monika Gardesová naprašovala a venuje tomu svoj džensnejší komentár.
0: A so vie sa zmieme. Tako a hinajšu hučbu džens ráno a na vedro, tiež nedom raz poľadame.

Milena Vočerec a trioa komple. A netko slušime hudžbnika spivarja a hudžbného pedagogu Maria Hesa z Kočbusa. Pečo džin pjatnač, bydl k na šestčie.

optimistiske svoa, do dženznejšieho štvortka, sedom po napu, šestčiche. Vítajte k nám, ale jeli zo sčežno popuču na nohách, potom vězo, přijeme zo tam, kde si dojedete, že již dobíče, abo chcete.

Ježo nikotredne je liška popuču, a potem so bichu ježo čera roženče, tam dženca z noa budu, rabče si potekim svoje šmuratko, jeli so mače nekajke prašenja, a dojnšče si tam na areal. Starije svečkarnje, tam medijovi fachovce steja, od ranja dževečih do popodnja na poštorjoch. Debata vo veku, od meso dženca, kočinje tamnišim krabatovom lokom sveče, a to v 18 hodinách. Modostniki sú šulu pak runia, kde pak hižo pred nešto časom zakončili a pýtajú ešte vukovanské miestno, kde môli si dženca dojnč na tak menované vukovanské viki, na vukovanské borze, bovanským centrume Budeskej agentúry za dživo, zoniče, kotre předozača maja ešte nešto poskytku, a jeli so nevešče, že je tutun vonne Bohanský centrum, vie so v dživom zahreče potekim. A to započne so připodňu jeny a trajač do popodňacioch. Juce je vúmena a zetkanie sveče Serbský plus ve Vojerecach a tam v obdžila so najšelakoriše kultúrne institúcie, ale tiež v osobine a tež mez druhým podľa je jednačelka domoviny dr. Judit Čočina. Jeli chcete dokladnejšie informácie namakače tute pod kultúrom Oberlausitz Niederschlesien. A poľadáme hižo na piatk a konc týdena na areálu Vokovo-Horčanského športnišča vodmi je semenicu od júcišho piatka za svoj jichanský a skakanský turnier. Ciacit Stras, koniace športové tuarstvo při kloštorské vode, tuto vůbidžovanie organizuje a převedže.

0: Šeštočin 2 na 3. Hej, to sme akle minenú nedželu v našim strzelaku MDR zasora svišali Durinske miestče štát Ilm je 4,80 letná žona bez mała 200,000 € zubiva. Neznáte je jej při telefóne napojedal, zo má džoka češký rak a zo môže ju jenošišče vulka operácia vúmožič. Tu iš treba ja netko spiešne 200,000 €. Staruška džeše runosmu na banku zo bystitute 200,000 € vodzbenova, nazbožo pak tam situáciu spoznachu a 4,80-letnej žonie voči voteurichu. Tajka podobne pospite abo vopravžite vopšudnistva, pojeda nam netko Beno Bilk, pak so nimale šedne tež pola nas stavaja.
1: Trude so starosče celé štino započnu. Tola ledma zo se vodzbinu, so dosmerče vustrožiš. A hižo tež nicht un žalosti, mama, papa, hilfe, abo tak nešto. Pozdíša potom slyšíme v rozosu, kajž džiatnatu Julia, ve kamincu je neznaté rentnerjam z žiliu, co ma jeju syn nezbožo. A zo treba vo netko spiešne 25-40 € kaucie. Hevak drbi dojastva. A kvíľku pozdíša, staj rentneri v oporodže celé zúzimu v šídorjach 25-40 do ruky stvočivoj. Podobný telefonát je před časom tež Leo Hennig z Haja pola Kamienie dostal. Sen Matias so dobomný, što je jeho miestem nebo na antede povedal.
2: So, moja džoka Cornelia, jedne nezbožo miva, oni ide nešto, ale ha, kvíli ja sa danes na nakpaskal, ha, pan pa hore povedžil.
1: Nanšak by je ižo vokovo 9-10, a tu iš by potom tola na haj nemierne. Jenšak žene nevie. Ješe tu iš přes dvok svojemu nučke, tvoja sotra je znezboživa, zazvojň ju raz.
2: A tu jen spýtal, pan, ona pa nejo trončva. Ha, pana Emma Moholz započal ty dvilovač, ale na konci se pan ukopoval, že to jednož byl taký šok anruf, ovo tak nešto.
1: Ale tajke a podobné věci má budyska policajská direkcia šedně nabliže. A Nímska má veľa policajských direkciů. A tež ve Pravočicách je raz večer pože telefon klinkal. Bernard Wauda by hižo duce dovoža.
3: Ha, obokomisár, demeno, teraz neviem. Hač ja znajú jenu Andreju, ha ja som hraj, to je naša džoka, hajt, a pa mňa češke nezbožo, ha nekaj dobi so juristice nič nešto, še do poriadka ši nešť.
1: A Wauda by je fix a hotové, to je oberkomisár, pak je pred zbole tvočil.
3: Ja, keď som pon votučil, kde som započal, hač mám mu tie bohopeneze, alebo rovačinky, tak nešto doma. A tam sa ja votučil musel, jo, to nemže nešto trichiť. Pretože ja hovorím resnú a byli to hodine poničo, takže nie som mohu sem, som ja pon tlána policiu hovorať rozkvat, kaj bežo.
1: V takých pokomikách si ja trude praju, je derezo sapsce rečime. Hakle sajš v týdžen zaso, dostav tež ja SMS-ku. Halo, papa, ich hab ne neue Rufnummer, ruf mich zum Test mal an. Ja budu sa vám voladač. Moje džolce nebešte mi žene Niemce písavoj. Ale poporom sú také SMS-e, abo prede rune vopísané nučkové triky, že kusk, no haj, zástavské. V internete, že přinžeš veľa skokšo kvôlkemu bohatstvu, tež slúbia či napríklad 15-20% danie. A potom? Spočatk Julia pola Radeberga. Rentner je 135,000 zubiu, dokež sú jemu super kondície v oči slepili. Spektakulárna vec tež blízko Biskupic, ako je 42-letná cudzem v internete 85-40 prepokazava. Abo, što slyšame nedávno v rozhlasu, be Žitave nejsú rentneri 210-40 hišče dosáhli. A šo je netko preč? Vieza, doby policia potom pomáč, ale kak ta? Fenky sú znamenša nimale všetko preč. A što dre policist potom při sebi myslí? Snano, zostej vúposť a narabnosť v obšudnike najlepša pomoc.
0: Beno Bilk povedaše nám vo obšudnistvách tiež v Horní Vúžice a než nikto neprajzo neby to snano tiež jeho raz potrichiť môho, tuž přednošuje policist Andrej Kober přichodnú punželu večer na poosmich rádvorským svodinku o tom, kak spýtaja kriminelní při telefóne abo internete v obšudžič a kak môžeme sa pred nimi škýtať. Lely.

0: Filomelos. Dirdam dejstva mamije drozne.
1: Při šulskim hače je houk a touk, a to byrnješ je přestavka nimo. Dječi steja kole, sređa mode bačon. Naš Filomelos je vizo čipne a si tam doleči.
2: Nahoj, mode bačon celi sam, bez mačeky a nanka. O, tu nie zavieście skomdziu do juha votličeč. O, nitko je za bačony jižo pozdzie. No huš, huš, do Afriky s tobu.
1: Ale vun steji jenoš pak na jedne, pak na druhej noze. Mode mu bačony so dre votličeč necha.
2: Abo nie víš ty, gdzie Afrika je?
1: Tutu ideju su dre dječi tež jižo mieli. Jedne pokazuje na smier ju. Tam ne je samo vulku kartu přinieslo, a ju pred bačonom rozprestrie a pokazuje na Afriku.
2: Na, toto ničo nebude. Puj klepo tako, poliči moj. Pokazam či smier. Kšidva rozno a namiestná. Hotovy? Start, leč za mnou.
1: A vopravdže, mode bačon so pozbienie a votliči.
2: Aj, aj, čaco rýne kšidle chce hýbač. Tak hore, a dele, a hore, a dele, a hore, na, he, na huj, teda zcova ničo nečiniš.
1: Bačon drží svoje kšidle celé s mírom rozpřestrety, ale so přiuším přeco vyše zbieha. Stajne vyše a vyše vun stupa a so znošuje. Zaujistče vúžije vun čopve vúzbyhovace poeto.
2: Aha, čopve vúzbyhovace poeto. A to je kajš fejn vodspode, abo lift s vecikom kýšče vúzbyne.
1: Haj, celé pravé. Vele tačko jun vúžije. Milane napšikvat moža so hodžine doho na čopvem poece znošovač. Vastojčky vúžija jun, so bychu lepe insekte honili. Abo husice leča do juha ve V-formaci. A vúžia tak vúzbyhovace poveto a přetrebaja menie energie.
2: O, to so mi ľubi. Na žaden dživ zašafnú tute ptačky hač do Afriky. No, mode bačono. Ej, ďakovano mi, se som nitko skončne pozbienil a dočiniš ešte do zemi do čopého meso.
1: No, abo mode bačon je prostě na čopve vúzbyhovace poveto čakal.
2: Hej, drude sú zvieratá, múdriše. Hač si človek, mysli.

0: Polícia z G.
1: Hač dotal neznači, pokratnichu noce na vútoru Audi a 6 v Hofheimi při Taunusu v Hessenski. Drešta nach policistam tutie auče napadnichu a zanima jedžichu. Jedna auto môža chúpala zaujímanač previus pomocu stop-sticka zadžažeč. Cíce čilitného polského šoféra na kvíne zajachu. Druhý Audi cichu toho runia tam dostač. Šofér pak jedže přes značky a zadžuky na androze, ktorú štobiachu jeho zadžažeč. Přitým jedže tiež to smiera zástojníka zjaskuje policie na čož tun celý. Zranil sa nikto nie. V Steinicht-Wolmsdorfie jedeše potom tiež tutun Audi A6 přes stopstick 19-letne do Runia, polský šofér, spýta ište pieši čeknúť, štož sa neradži. Drogové test reagovaše na jacere substance, mody muž nima jesmu dovolnosť a tiež značky na Audi bychu sfalšované. Paduchaj drobieštaj na budecký revier a buštaj zajataj. Tiež tla cilenia sa odpovedne kolega policie přepytuje.

0: Steinhedische Napo, potom srešiče tupala na srpskim rozvosu, poistče dženca z katku.
1: Srpski rozvos. Poistče. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. 23 milijuna euro spichovanskije pširaške je včera Sachsen Energie od Európskeje unie dostala, zoby moja dále milinovo sič ve Vúžice ponovieč a vutvarieč. To je vážne, zoby so strukturná zmena po koncu vudobývania brunice z cova radživa, všako treba je nové industrijne závody štabilnú milinovo sič. Dalše vúžadania sú regeneratívne energie, elektromobilita a viesce zastaranie z javných a privátnych domiacnosťov. Hižo loni je Sachsen Energie od Európskeje unie 400 miliónov euro kredita dostala. S tutemi a svojskými penezami má milinová sič budeským a zorelským okresu za přichod štabilná byč. Vútvar spiešného interneta Šklenčovie Niče je budeským okresu krok dále. Včera sú Kamencu Telekom Glasfaser Plus a okres Budešin oficiálne projekt klastera Džesač zakončili, v ktoromž je 5000 a 300 domiacnosťu spiešný internet dostalo. Netko džovo končiny klasteru 12 a 15, k ktorom aj štíž podželne serbske komuny slušia. Nebelčanské gmenia sú hižo započeli Šklencové Niče kvášť, přichodže pridruža sa spichujom na adrese miestrujem v Krusčicach, Voklicach a Bušicach. To potrichy viacač 8000 a 200 domiacnosťu. Nekak dve cečenie zastupných lístčikov za prapremieru oratória Vulkotná voda s tým miestom šedatý. Svetný oratóri spera Mirčina Veclicha budeskej kronie svedčí piat k zátečen premiéru. Základ tvorby sú texty Rože Domašcenie, vúdospolnené s fotografiemi Mačia Bulanka. Prenia Serbská kultúrna brigáda a Serbská komorná filharmonia Budešin tvorbu pod návodom Judit Kubicec přednesetí. Za druhé predstavenie 13. septembra kronie a konc septembra na Univerzite Liberecu je ešte došť zástupných lístčikov. V BV Vojče cedža z nedošeho přebyvanišča za bjezdomných šulu stvorič. Mieščanská rada je předaču imobilie na svobodnú alternatívnu šulu přivosovala. Noša pfači za dom 300 a pol 100 tisac euro. Při zimiu maja riadoni nastač, tež rumnosťe za druhé sociálne kooperácie sú plánované. Svobodná alternatívna šula v obsteji z leta 2019 a poskyči vúčbu za šulariu od 1. do 10. letníka. Tutým šulským lieče vukne na šuli 24 deči. Na novým stejišču má miestno za 60 šulariu byč. Serbský komponist a hudžbný redaktor Ulrich Bogoda je bunželu v starobie 72 let zemriu. Rodžený Kulučan je sa z leta 1979 dospolnie hudžbie venoval. Potom sa je do toho šport a tvarské inženierstvo studoval. Po studiu hudžby nebujenoš 1985 hudžbný redaktor Dielno-serbského rozvosa pola RBB, ale komponovaše tiež sam tvorby. Jeho tvorenie vopšia šelaké žanre, miestruje modernú klasiku, kurové spievy, popovú hudžbu a tvorby za orkester. Ulrich Bogoda je tiež, vo nedelnej Vúžici, serbské hudžbné živenie sobou organizoval. To bych ho povestče, ktoráž namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Pozvolko džela přečenym štarče do dňa, so přibirajce bio dňa pomručí, tiež s nekotrými švielami dobrými ličič a kajšižo posledných dňach vostanie. Pomerne vici kojte, temperatúra stúpa na 21 do 24 stopňov.
0: 4, 9, 5, menšinu po napu 7, nam žane aktuálne vopkatne pokyve nepředleža, přijemuj tu iš dobrú jizbu, do džensnýšho štvotka.
1: Serbský rozvoz.

0: Kajstež hudžbnu dramu Kodžič po rukomaj. Vo martrariu Alojsu Andrickim. Ulrich Bogoda narodži so 1954 do serbskeje svojby ve Kulowje. Katolska tradícia formuáše jeho džičatstvo kajštejš jeho hučné tvorenie. Jeho džet bieše ľudové herc a přes jeho vuja, Bena Niekelu, sam hučný redaktor, zezná záhe vážne vôsoby tedyšeho serbského hučného živenia. Přivšim by jeho hučná kariéra neušedná. Po športovým studiu a studiu inženiarstva přivobročí so hakle pozdže celé svoje hučbie. By spieva, pedagoga, absolvovaše studi na konzervatóriu ve Kočebusu a ve Weimare. Sledovachu mezinárodné stipendie, kompozitoriske myta, nadavky za vulke orkestry a tak rozčeše jeho připoznače jako komponist, tež zvonka v Užice. Posledné leta jeho živenia vojovaše pogoda z Češkej korosču. Přivšim je jeho komponovanie dále zabiralo, ač do konca.
1: Starobe 27 let je Punđelu Zemriu, serbský komponist a nedyši hudžbný redaktor delnoserbského rozhlasa Ulrich Bogoda. Saman Hedoška je na něho na živenie a skutkovanie spomínal a netko než zaklinčí dalša jeho kompozícia s textom Wernera Meškanka.

Ježo nekotrydny je liška popuču a potem zobichu hižo čera vyroženče, tam dženca znua, budu rabče si potekim svoje šmuratko, jelizo mače nekajke prašenja, dojnšče si tam na areál starije sviečkarnje, tam mediovi fachovci steja od rania dževečich. Hačte na poštorioch. Debata vo veľku dženca v Kočinje bude a to v 18 hodinách krabatu v mlokom sveče na tute zaredovanie přeprosi CDU. Modostníky sú šulu, pak rúne hakle, pak hižo před nešto časom zakončili a pýtaja hišče vúku vanské miestno, dženca môžeče sa vo svobodných miestnách tudešich předovzaču informovač na Vukovanskej burze, Bohanskim centrumie, Budeskej agentúre za dživo, a to od přípodňa jenny do popodňa cioch. Júce piatk chceža si kultúrnice a druze zastupere institúciu mesobu svoje názornenia vúmenič od popodňa dvimaj kultúrnej fabrice v Ojerecach a tam bunže od to serbske. Na areálu Vukovo-Horčanského športnišča vodme so od piatka za so jechanský a skakanský turnír. Budú to sakské mištorstvo mnohostronským jechaniu U21. Peča vodeče ciacíct raz, koniace športovitúrstvo pri kluštorské vode, tuto vúbidžovanie organizuje a převedže se svobširným programom. A sobotu Vusová MDVR televízia zase vúľadko a to od přípodňu 12. A sobotu převedú potom vojerovské kultúrne fabrice znova festival za srbskú subkultúru a kultúru subsorb od rania do podňa 16.

0: Kotka da sit mich hier, da baranje. Wenn mine nicht nach, jesa wille spekulowa, nit goje jasne, Biskop Drejansko Mischnensko Biskopstwa Heinrich Timmer Evers, je tschara, dot schasne, leto das wo ich betscher sit am jesa tich narodnim, potek im leto da dot spitscher, Biskopske ist darum ne ranice, wot stupio Kotka.
1: A stim je wukoda nimska diecesa tupala nas, znedje 124.000 katolikami votnetka vakantna. S tem započina so tak mjenovana sedis vakanca, štož voznamenja po svojnem zmysle so je biskopski sto nevobsadžene. Ale kak netko dale? Vednistvo biskopstva te pšenže netko na dachanski kapitel sato Petra Drežanach. To je skupina zviacač džesač ľudži, mjestrujem staj tam tež šrajbičanski farar Štepan Delan a budiski dachanski farar Vitoš Čapančvonej. Tuta skupina dobi netko bil v 8 dňu diecezanského administratora vzvolič. Tutun dostane vele pravu a vinovatosť čo biskopa, nesme pak žan rozsude tvorič, kotrž bychu biskopstvo zásadne zminili. Runočasne započina so pytanie za kmanem kandidátom za následníctvo biskopa, tomuže hač to jednoho leta nekak trač. Dachanský kapitel je tým zvisku tiež, že vúradžoval, do kak daleko môže sa pri tým tiež synodálny púč sa zapšiečom výrivých vopkeč búhač. Za biskupstvo Drežďané Mišno pfači tak menovaný Badiský konkordát. V Rumie vobladaja si tuž zapodate poručenia dotelného biskupa, kajž tiež namete dachanského kapitla. A zvisku s tutými namietami kapitla sú vúradžovania tiež s lajskými zastuperemi predvíčané. Pohodnočio tutich listčinu zestia sa potom ve Vatikáne, ci namiety, a stutich to by znamenča jeden z Drežďansko-Mišnenského biskupstva tiež byč. Stutich cioch potom vúzvali dachanský kapitel v tajných vúľbách nového Drežďansko-Mišnenského biskupa, ktorož potom tiež bamž do zastenstva púva. Pomene náročná procedúra potekým.

0: srpske hozbo stoji, co v Užicu, sedomodžin, šestnačje. Srpština v internete, srpština v zvisku z velestronskimi digitalnimi poskytkami, je jara važna. To je poč za srpske rečne rume seči, tohle je dere a pravje zoso zaožba za srpski ljud na tutem polu intenzivne pracuje programe vujiva, kajž tež privatne iniciative v formě projektu podpiruje. Tohle nic každý projekt so rádi, abo přetraje. Příklad, srbská internetná sieť Kostorians, vytvorená od modeho entuziastu, spěchovaná od založby, bo nedávno zase odšaltovaná. Je 41 tisíc euro s tým netko podámo plačené? Zatím je sa Monika Gerdesová naprašovala a o tým rozmyslovala.
1: Trošku jace hač dvě léče je internetná kvítka Kostorians kčiva, potom je zviadneva. Potem, so bych ju nekotro vopiška hižo vupadneli. Tisac ľudži docpeč, kýž Kostriancovu vujn vúživaja, sči sleduja by cíl. Cečinu to, staj Kola Bajer a Cyril Mark docpevoj. Tendenca by spadovaca. Škoda. Zavisče so samaj najbolje merzataj, so nie so imaj lepe šlachčivo, za im vúbudžič. Vone 41 tisac euro, Vonie za programirovanie staj rozdzielene na cí leta dostavoj. Experiment mieše dobre zamier, staj sej zvaživoj a nazonenia zbieravoj. Prašeč smieme však so, a kak je z naslednosťu? Vumenenia spichovania je projekt spielniu. Šako traje po spichovanských smirnicach, spichovanská doba projektov zasadne leto, potom smie so zakončiť. Konkrétnym páže je so samotý šišče zapisalo, zadobie so vúsledky programirovania vozjevič, zjavnosť či pšelostajč. Tuž, jeli chce nechto serbsku internetovú sič, tutun systém vozjevič, potom to smie a môže na vúsledky Kole Bajera a Cyrila Marka naujazač. Nasledný projekt potajkým je, teoretisce. Do vúmeneniu by tiež v obhospodárenie aplikácie moderácia zapšijata so starač vo stronu. Myslú si, to by najväčšie vúžadanie. A snano nie je optimálne biežalo. Nadavk serbsku sociálnu sič za diskusiu a zariadovania internete vútvorič, kýž šelaké zájime zjazuje, podobne tedyším internetcam, toto nadavk vostava. A čaká netko na nových dobrovoľníkov, entuziastov.
0: Srbská internetná sieť Kostorians bo odšaltovaná od iniciátorov samiju Monika Gerdesová komentovaše.

Hier ist nicht gerade neue Lischka, Popocho. Aber dem so bisschen hier ist Tschera, Rogin, Chetam Jens als Noabudu, Rabtsche See, Potekim, Zwei Schmoratko, Jelisa Matsche, Nike, Kepraschinja, Dönschche See, Tam na Areal, Starie Svetkanje, Tam Medio wie Fachhutzes, Dea, Wotranja, Dzewetschich, Donna, Poštorjoch, a wesela so tisch prost, Che tak, Jelisa so za to zajmuje, Che s čim konkretne, so woni takle, zabiraja. Modostniki su šulu pak runjakle, pak hiž opšet nešto časom zakončili, a pitaja išče vukovanske mestno. Dženca, možeče so. Vo svobodnych mestnach tudešich předozaču informuač na vukovanske borze v Povanskim centrumi Budeske agentúre za dživo. A tuta započne so připodňu jenny a trajahač do cioch. Na arealu wokoło Hrodčanskeho športnišća wotmeje so wot jutřišeho pjatka za so jechanski a skakanski turnier. Sakske mištarstwa we mnohostronskim jechanju to su u jena 20 šito potrichi. A wyšče rad lubie tam vitani, zmeja tam tež sobotu a nedželu dost poskytku za dječi. Ulatko sobotu připodňu 12 vusva. A sobotu převedu ve Vojorovské kulturní fabrice znova festival za serbskou subkulturu a kulturu subzorb. Nimo kreativných dživaničkou k serbské drastče, rejam a vůměstvu jsou městvou jim tež serbské wiki plánované a celá věc startuje do ponadžesačich a traje hač do půlnoce.

0: Hej, to jsme hakle. Zalčo nedželo v našim zčelaku MDR zaso svišeli v Durinskim městče štad Ilmje. 48-letná žena bezmala 200 tisac euro zubiwa. Neznate je jej při telefoni napojedal, zoma džoka češki rak a zomuže ju jenoš ište vulka operácia vomužič, tož treba ja netko spiešne 200 tisac euro. Staruška džiše, runu smuhu na banku, so by si tute peneze v odzbinova, nás božo pak tam situáciu spoznachu a 48-letnej žonje vodši od teorichu. Dajke pospite, abo vopravdžite vopšudnistva, vodajkich pojeda nam netko Benno Bilk.
1: Drude sa starosče celé štino započnu. Tola ledma zase v odzbinu, sa dosmerče v ustrožiš. A hižo tež nicht und žalost, či mama, papa, hilfe, aber tak nešto. Požiš a potom slyšime v rozosu, kajž džiatnato Julia, ve kamencu je neznate rentnerjam z žiliu, soma jeju syn nezbožo. A zo treba vo netko spiešne 25 tisac euro kaucie. Hevak drbi dojastva. A kvíku požišo, staj rentneri v opođe, celé zuzimu při dorjach 25 tisac do ruky stvočivoj. Podobny telefonat je przed czasem też Leo Hennig z Haja pola kamienie dostał. Syn Matthias, co dopomnisz, to je jeho miestem niebo na antele powiedział.
2: So, moja dżoka Cornelia, jedna nezboża miła, bo nigdzie niszto, ale ha. Kwilio se danes na nakpaskał, ha pan pa hore położył.
1: Nanszak by jeżo wokoło 90, a tu już by potom tole na haj niemiony. Jenszak żejnie nie wie. Dzisze tu już przez dwóch swojemu nuczki. Twoja sotra jest niezbożywa. Zazwoń ju raz.
2: A tu jen spytał pan, wana pan nie otrączwa. A pana Emma Moholz započal ty dwilować, ale na końcu se pan dukopował, że to przyjemność był taki szok anrufa, bo tego nieco.
1: Ale tajke a podobne wice ma budyska policajska dyrekcja średnie na blidzie. A Niemska ma wiele policajskich dyrekcji. A też we Prawoczycach je raz wieczor Boże telefon klinkał. Bernhard Wauder by hižo duce doboža.
3: Ha, oberkomisar, demeno, da ja znovem, hač ja znaju jenu Andreju, ha ja smrha hajt, to je naša džoka, hajt, a pa ja mila češke nezbožo, ha neke dobi so juriste se niči nešto, še doporiadka ši nešto.
1: A Wauder by je fix a hotove, to je oberkomisar, pak je pšet zbolje tvočil.
3: Ja, ich bin bon, wo du tschüss, ich bin zappelschau, hast du mal die Bauernpenisse, aber die Rohrchenke, da gehst du dumm. Hat Damsen, wo du tschüss, und dann nimmst du nicht so richtig. Was ja, haben wir gerissen, ein Bild, das ich in die Beine schaue, das ist ein nächstes Mal Hussen, das ist ja ein kleiner Polizier, wo er rausquat, geil bin ich auch.
1: Beteilig ich, wo komm ich auch, sie ja, Trude Preio, ihr derer so, sabste, Ritschime. Hakle, sei ich mit Tijin, Sasso, durstachte ich ja, SMS-Ku. Hallo Papa, ich hab ne neue Rufnummer, ruf mich zum Test mal an. Ja, budu sa vám voladač. Moje džolce nebešte mi žene Niemce pisavoj. Ale poporom sú také SMS-e, abo prede rune vopisane nučkové triky, že kusk, no haj, zastorske. V internete, že pšinžeš veľa skokšo k veľkému bohatstvu, tež slúbia či napšikvať 15-20% danie. A potom? Spočatk Julia pola Radeberga. Rentner je 135 tisac zubiu, dokež sú jemu super kondície v oči slepili. Spektakulárna vec tež blízko Biskupic, ako je 42-letná cudzím v internete 85-40 prepokazava. Abo, što slyšame nedávno v rozhlasu, v Žitave nejsú rentneri 210-40 ešte dosáhli. A šo je netko preč? Vie sa, dobí policia potom pomáč, ale kak tá? Fenky sú znamenša nima lepšie, co preč? A što dre policist potom při sebi myslí? Snano, zostej Wupost a narabnost wopšudnike najlepša pomoc.
0: Benno Bilk, povedaš nam vo wopšudnistvach tež v Horné Łužice, a nech nikto neprajzo nebyto snano tež jeho raz potrichi čmovo. Tuž přednošuje policist Andrej Kobo přichodnu pundelu večer na povosmich v Radvorským svodenku o tem, kak spytaja kriminelni při telefonie abo tež internetče wopšudžič. A především, kak môžeme so przed nimi škytač.

0: Polícia z G.
1: Hač dotal neznači pokratnichu noce na Wutoru Audije a 6 v Hofheimje při Taunusu Hessenski. Drježdenach policistam auče napadnichu a zanima jedžichu. Jedna auto mužachu pola zaumja nad spreju s pomocu stop-sticka zadržeč, cice čilitnoho polského šoféra nakvilne zajachu. Drugi Audi cichu do Runja tam dostač, šofér pak jedže přes značky a zadžuky nádroze, kotru štobjachu jeho zadžažeč. Přitom jedže tež do smíra zastojnika z jaskovie policie na čojštun celi, zranil se nichtu nie. V Štajnich Dvolmsdorf je potom jedže tež tun a šest přes stopstick. Dževat načelitne polski šofér spýta ište pěši čeknič, štož so neradži. Drogové test reagováše na viacere substance, mode muž nima jistnu dovolnost a tež značky na audio bychu falšované. Paduchaj drběštaj na budeský revír a buštaj zajataj. Tež dla cilenia so odpovědny kolega policie přepytuje. A policistča Kamenského revíra kontrolovachu vútoru večer vodžeria e-skutera. Spiešno test drogu pokaza na to, zo je do toho konop brau, tak vizoviac jične smer, tež s e-skuterom nic koru nebujemu krivoto zata.

0: A mám ještě jednu aktuálnu informáciu. Včera je so příroda za serbské náležnosti města Budyšin na posiedzenie zetkala a Katka, ty vieš viac o tom.
1: Mestrujem přeprosiť si na hodžinskú rozmluvu jednačelku serbsko-ľudová ansambla Dianu Wagnerec. Srediště tuto rozmluvy stieše rola ansambla městče každé sprašenie, kak mu město a ansambl hýšte lepe kooperirovať. Vosebie, što už turizm nastupa, si to přija. Přizamkne so potom posiedzenie mestrujem z rozpravu vo vúspiešnom zázbeju povestčovie Čiešky miesta, kýž je so po svojach mieščanosti jara dere přiuzava, kajšte ešte skúsia vo mieščanským športče a kakmo so tu dvúrečnosť lepie pokazať.

0: Geistig hutscht mno Dramu kodzic po rukomaj. Vo martrariu Alojsu Andrickim. Ulrich Bogoda narodzi so 1954 do serbskeje svojby ve Kulowie. Katolska tradícia formuáše jeho dziečatstvo kajštejš jeho hučné tvorenie. Jeho dziet bieše ľudové herc a přes jeho vuja, Bena Niekelu, sam hučný redaktor, zezná záhe vážne vôsoby tedyšeho serbského hučného živenia. Přiúšim by jeho hučná kariéra neušedná. Po športovým studiu a studiu inženiarstva přivobročí so hakle pozdže celé svoje hučbie. By spieva, pedagoga absolvovaše studi na konzervatóriu ve Kočebusu a ve Weimare. Sledovachu mezinárodné stipendie, kompozitoriske myta, nadavky za vulke orkestry a tak rozčeše jeho připoznače jako komponist, tež zvonka v Užice. Posledné leta jeho živenia vojovaše pogoda z Češkej korosču. Přiušim je jeho komponovanie dále zabiralo, ač do konca.
1: Starobě 27 let je Punželo Zemrejo serbský komponist a nědyší hudžbný redaktor delnosrbského rozhlasa Ulrich Pogoda. Simon Heduška je na něho živěně a na jeho skutkovanie vzpomínal a nětko než zaklinčí dalša kompozícia Pogody, svyšet co mě s druhými Steffen Kostosch na dudach, Křesťan Münk na gitare a Rainer Christoph Dietrich na huslach.

0: Jo, a ako gronjone ta predna povest čvrt serskega uberka. Pla serskih žišonjov v okresu sprevja nisa deje žariš, pla personala a pla vicnih kostu. Vo cevih 60% co okres ho skrociš, južo v pšiducem leše. To pfaši za te žišoni, kotereš dostanjo te okresne spichovanje za pšidatne pobitovanja v serske rece. Vesem dalšnych dostanú te peniaze za to přes krajny spichovanský program, za nich to netrefí. Tu povest, čo cora Anja Zenzitzcina vod okresného zastojenstva dali dávala serskému úberku okresa z Previa Nisa. Nepevi, jo to akle plánovanie, votom bužo se dali ve odpovedných grémiach okresa obradovaš. Přicina jo, až okres muse žariš a zachopio se pla dobrovoľných nadavku, ku kotarem što spichovanie togo serskego v Žišonjach líce. Kak daližo a kak serske institúcie budú se k tomu pozicionirovaš, zgönjošo v našom serskem programie.
1: Priemie mi šišti a výchor mi šumí v glovie. Przyjrzysz pak bliżej, weda se zlagnia.

0: RTV. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Znaš, z čo to cora južo u nas spyšali, pönjedžele jo umrio serski komponist a negajšny muzikový redaktor Ulrich Pogoda. Venja bo 72 let stare. Co my na njogo spominaš a při tej gospie přiniasome hešte raz jogo portrej, kotarež jo nastav k jogo 70-temu narodninam. Gregor Klim jo jen přigetoval.
2: Nete obdica sledujú čojenjoju na budyšinskym javišču. Alojis Andrický, modesiarský miašnik, leda sledky na svojo živinje, nežli až ve koncentrácijskym ligvie umrio. To sú scény viasovosti, ale také momente čacha a zácviblovania.
3: V námen des deutschen olympischen geistes verbitte ich mir diese Späßen auf Kosten des Führers und Sudetendeutsche hat nicht verführt, sondern führt uns heim!
2: Po rukomaj chodzić, co goni twerbie. Pokazuje żywieniobieg katolskiego martraja Alojsa Andrickiego. Komponist Ulrich Pogoda a spisowaszelka Jewa Maria Czornakec z tej żywawej wiecy jako 7 lat na koncepcie. Prapremiera ja była 2012. Czasu szli pestrzej, goni Ulrich Pogoda jo to jego największa twerba.
4: Ej, stupi ci, bez oči, a mozom.

Neperia mode pogoda inak šu drogu šiu. Ako ukpašove sportar, jo jesno uspeche svišiu. Neopak mogo system dopinga v DDR-skim sasu akceptirovaš. Tak jo sebe ubrau pezdatne mienče brach. Ukobuanie ako inženier. Ale teko o neo skeri glucne vodovau. Jadnočka konstanta je skrinsnje vestava muzika. Je jo se dopolnje ved leta živiš nas často, čija sedem žase přiobrošil. Jo studiroval populárne spívanie a klavie v Weimaru a pesčej na Chošebuskem konzervatóriumie. Ako muzikár jo šakorakých kupkách rokovú scénu v Užice obogašil. A nekotere mogu se snažišti na jogo rane produkcie za serský rozkvos dopomniš, žož ven sam jo stojo před mikrofónom.

0: Ulrich Pogoda seži mjaze svijetoma ze svojimi naskonjenjami v rozkosu a ako komponist. Sam viži sebe ako vedbocnik. Ešte raz Sebastian Elikowski-Winkler.
1: Myslím sa, až každý mežo připeznáš, co je Ulrich Pogoda ako muzikár a ako komponist užíval, ven nejoga cíniu žeden regulárny studium, a jo dobu sebe veto skero šikné instrumenty a jo písal za ní muziku. A v tom láže také jako uznám, až jo obogašiu sarsku muziku ve viele zažil také obširných tverbu, myslím se o například na jeho operu a na klavírny koncert. A to se v dem také naspomíš, až jo to ven byl, ktorýž jo mě ako autora přivabil do rozgosa. Kto by se to tenca smyslil, kak se to dali uvíja, mě jo prédne muzikou uštěvanie som drie před 17 letami cenil.

Ulrich pogoda jo namakao jesno obkrušenje. Přidatne naskenjenja za njogo su te dny serske muziki živiš nas čo 106 a 80 byli. Kak bogata jo se tenca serska muzika pokazała mjaze rokovem koncertom a noviju eksperimentalniju muziku. Žinca to jamu filio. Co myslím, zabíráš se s kompozitorským stylem pogody?

což tak cesto neslyšíš ve kompozíciách Ulricha Pogody, to jsou ludové zpívy. Ta muzika Pogody přeto od prvéšného přísluchania se tak ľažko jako serska snáž neidentificíruje. Přitom je to obsoletné přašanie Pogoda jo serb. Dvímže pogled pokazujú subtilné serske barvy a motivy v jeho gotvarbách. Napríklad ho na zachopenku jeho humoresky za klavír, violinu a cello.

za nami komponistami bužo pokazaš, lec máme něco, kenč má vistu perspektivu do přichoda. A to nejlepšie na poli muziky je to, kaž se ta muzika dále pěstuje. A do toštoho smíra má muzika Ulricha Pogody dosť dobré šance.

0: Ja, nint jo zas, da war schon nejlubšu muziku, a jadens bio kenš jo kradu oblubovane planašo pši suchario. To jo spio vet smogor jejskego mlyna.
1: Ja, hallo, dobro žin. Ja som tak nini nagloa, ja bydlim v Smogojovje, a ja živam ho v recnej šuli v Hožobusu, a ja žicim za sebje a teke za te Smogojovske, ten Smogojovski mlyn. Zorodla, jo ja lubujom mejo vjas, a ten spiju teke, a s tym ja dopominam se na mejo žišetstvo.
2: Ja som ze Smogrova, a som dopravé za strženie, a som 8 let šel při toch mlyna mimo. Jo, to je im stále na luk a to mi vynik spedova.
3: Ja musím grunniť, ja som s mým bratšom spíval celé živinie, my sme byli také v Korie, náš nantike byl v Korie, už je píš za 6 let, a slyším rád také te serské spívy, a ja by se žicel v rádiu až zaspědnice serské zaspívali a to te smurgovské muske by ja slyšal ten spív v smurgovském mlyně.
0: Jo, za smogorjejske a šyknych přijašelů teje se, ak svýši ninto konc týženja svoj 605 a 2. jubilej, grajome ninto muskece kor ze smogorjova.